0: Rečni kučik. Srpskim rozglasom.
1: Čenca s dr. Janu Šočini.
2: Jako s čije njemsko-srpske dvoričnosti dostavajo so husto tež modove svoja do srpščine. Sú to normálne rečne zjavy. Dopomňu sa napríklad hišče dere na to, jako rečachu tež mnoze Serbia pred nekak 10 letami vo valčkovaniu mocu za nemské bündelung von kräften, štož je mestem nímale hižo za so pozabite. Noša tajka moderna tvorba je hornosrbščine verb delevamač. Myslíme prínim vokom jeku snáno na hauze štoma, abo na kontext zárodnikárstva, ale nie, tomu tak nie je. Nímske etwas herunterbrechen vúžíva so často kubanských kontextach. Příklad za to. Jeli je niešto přečeške abo prekomplikované, napríklad niekaký nádavok abo text, potom so husto praji, so masovun delevamač. Nedávno v úladach nímsky odpovedník etwas herunterbrechen internete na listčinie nesvú, potekým kytro skepsanúch nôotvôbu. Sem tuž za to, zaušich zrozumlivýšo prajč napríklad, zo je text prečešky a zo maso tohodla ričnemu stavi šulerio odpovedujo z jednorič. Abo tež zo mil so nadavk jednorišo formulovač.
1: Dole praje dr. Jana Šočina ze Srbskeho instituta a tute, abo tutun jeje rečne kučik a dalše namakače na našich stronach internete a ve našej app MDR Serbia. Večer džin dživiat nače? Jednače do napo 6.

0: Rodnje sme v povešťach slyšeli o tom, že je pre nás Srbská kultúrna brigáda, ktorú mluví Koldecu. Koldec je miesto v Lipšanskom okresu v Sakskej, ležiace direkt nepši Švikovskej moduji, nemci Cvikova Mulde, a ve vesnom dielu Zermut zjednočitý sa potom Švikovská a Freibergská modva. So je Koldec, tež zvonka miesta a regiona znate, voto postaráše so hižo dávnych časach tamnejší rod. A duž stýš, přimulže a ládaš na tutun rod, je to kusk, kajž budeš i nepříš prvý, máš v opravdu překrásne panoráma před sobou. Tu mi ve mieste vieso především, když stýš například na mostče Mira.
1: Oh boy.

Se smažnikom sme sa rožanovali s horcem smažnikom a dženca nitko prinio pražnika je to láskere kutnišo. Štož dreje mnohým deretuje. Dženca prinio Julia potekým vosvieča ve Žižinom pod mirovým dubom 40 letne v obstače kora Žižino a nimo toho dvi dalšie ročnice tam maja 155 let mirový dub a 625 let Žižino. A tomu zaspieva dženca od večera 6 tam serbský muský kor Delane. V hodžiju maja dženca tiež spievne večer a to od večera 6 na farske vúdce hodžiju. Ľudové nakladníctvo domovina prepošuje zromadne ze serbským experimentkampusom Radvor na knižnú premiéru dženca popodňu na poštúrioch do zárodky viede Radvorju a sredžišču zaradovania z tej premiéra nové buky knihy Doživej přírodu. Ľubina Popelina prezentuje svoje masážové karty Živenie na krybeče a Maria Koklina predstaje potom novú edíciu Pomňa. Dež so zela zelenia vúlit do raja zelu a rostlin potekým dženca popodnú na poštyrioch na zarodže viede ve Radvorju. Svedžen zážnych neplo vosvieča sobotu na veselic statoku Kruščicach spočatke popodnú dvimaj. Smeja tam skakanský rod, samodživane fritky, bozanka, boženka, Sida, to je taká nuvostka a večer zahúža potom kruščanské muzikanča. A netko prajme dobrú noc znamenča Helena Brezan-Hedušce netačiní ze skupinu Kontakt. Pečožinci a štotci. A ja praju dobrú ránko všem. Vítajte k nám. Rene zotu šicisče.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Na vodu Slepjanske vyššie šule Jana Riaria nevočakuje žane služba pravnické z Čehy. To obkročičara kultusový minister Konrad Klemens na naprašovanie MDR. Rea by je pravie jednou tak minister, jako bu znáte, zo buchu na šuli 15-letným v projekte externých pornografické fota pokazane, kýž sú za šulorio po 16-letami zakazane. Nekoci starší a lokálni politikári sú se na to žádali, zo masopad služno pravníce vobjednavač. Dole sakský kultus kajštež kajne zárad za šulu a kubvanie lázub po prúvaniu vod pokazaty. V Zdžerje sú čera novú Vukovanskú strážu otevrili. S tým je netko zastaranie v núzom páče severné budešina lepe zaručené. Potrichí to volnie gmene Radvo, Vulka Dubrava a Malešece. Vukovanská stráža je dôrečne popísaná a je pfačiva nimale 2 milióna euro. Zdžerjanská stráža je prinjavot cioch novotvarov v budeským okresu. Další miestni ste plánovaní kletu v Zejicach a 2028 na kromie Vojarec. Mieščanská rada ve Vojerecach je na svojom čarovším posedženiu ze snadný väčšinu přirážku za cúzové kompjútorovú muzej Cetkom Šmónova. Přichod muzeja je s tým dále vorožené. Kajž prajvyšší mieščanosta Torsten Ruban C. je netko založbová rada muzeja prašana. Když je možno, s pomocou peněžných darů trebné sredky zviesť šmuc, môva mieščanská rada po letnej přestavce tež vo ďalší podpiere odvosovač. Muzej je hižo leta dô na peněžné přirážky pokazané. V Hučnej akademii Roda Koldec je 52 spevaku a spevariu prenie serbskej kultúrnej brigáde od nedele do čarovšej útore na korum Lieve pobevo. Cidne dživachu intenzívne za oratóri Vulkotná voda spiera hučbníka Mirčina Veclicha. Je to druhé korové Lievo v tutom šujským leče. Za nie je viednistvo brigáde přidatné privátne spechvanské sredky organizovalo. Prapremiera je potom za september v Budyskej Krone a v Liberecu plánovaná. V niedešej vagonovni v Zorecu sú započeli pancery produkovač. Pola brunjenského koncerna KNDS dživa tu kvílu cista niedešich sobudživačerov Alstom. Oni tvária rúbe džile za pancery typa Boxer a Leopard 2 gajštež pancerovanú kabínu za nakladné auta. Šéf koncerna Florian Hohn Marta Prajčera zo niedre Zorec iničke mestno produkcie v Niemskej, ale zo biesneho nebešvo. Hač to konca leta chce da tam 100 dalších niedešich sobudživačerov firmy Alstom přistajč. V starobie 88 let je začarovším v Radvorju Hanna Dejova, rodžena Pohončec, zemrieva. Ona by posledná žona cevie radvorské vosady, kotra škodeše šedne v serbskej katolskej národnej drastče. Nebo Hanna Dejova bu ve starej celnice rodžena. Dalokož znáte, koži s tým ve Vúžice jenšišče 6 žonu šedne v serbskej katolskej drastče. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače na naše internetové strony rune takéž v našej dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Šire je vonka, a to při 8 nače stopňach čaja šire mročile na nebiu tenas tež cilby džen převoča. V biu dňa zmijeme nevedra tež s blakami veče zlivky a silný vecik nás dále převodža a vybiju dňa zali ze živé slibro na maximálne 21 stopňu.
2: Našom koncu, neposrednem koncu Derebeži, Jenič Sejenavecka, na Štyri Zorelc, na Smier Drežane, tam pola Boršu a tam ste skoncvané auto na pravej strone. Tam po takým kečbu je lízosče na Smier Drežane Lipsk, abo tež na Smier Berlin popuču.
0: Serbský rozvoz.

Dženca, boda so srpske muske kordelane do žiđino, a tamo slidovat su pšičinu. Dženca vosveča ve žiđino minujce pod mirovim dubom 40-letne vopstače tamnišeho kora. A nimo toho, maja tam dalši dve ručnice 155 let, mirovi dub a 625 let žiđino, a tomu zaspiva potekim dženca, od večera 6-6 srpski muski kor Delane. Když hodžiju, maja dženca spivne večer, a to od večera 6-6 na tamniši fanski vůdce. Dniova ladanja karite při kravatom poču v Oklecach posvedči netko sobotu 4. julija svoje 5-letne vopstače, a to chce s hostčimi předomom ladanje při zeleništach 5 činič, od popono štúrioch zahudži dojarska kapava horjane a od večera 7. převedže spivne kvartet po štúrioch potom zjavnú probu. Vo čilne dere mieče so tam postaraja. Svedžen zážnych neplo vo svedča sobotu na veselic statoku Kostčicach. Spočatke popono 2 maj. Zmeja tam skakanský rod, samodžiovane fritky, Bozanku a Boženka, to je nuostka, ta tam tež seda a večo zahudža potom kruščanscy muzi kanča. Ludo nakladnictvo domovina přeprošuje zromadnje ze srpskim experimentkampusom radvo na knižnu prezentaciju dženca na po štyrioch do zarodki vede radvorju, a to bude premiera nuje buky knihy Doživej přirodu. Šest čočin je na postaje.

Ak to je, zase mi cenzura mi, tošč dječi, kociš, zastupja po liječnych prozninach došle, ne zna ja, ale to punče spišnišo, hač je nam to šim ľubo. Nekoci mi jachu však pestovania chyžo svoje vodkarničky a jednotlivo holca holcu mi jachu čera cít 100 junia svoj posledný džen ve pestovani. No, to sú snano tež nekotre slzy beželi. Jednače, posedmiche. Dobranko. Dobranko.

0: grozen kibaja piatke posani šulski džin. A ja nekoci podaja so potom do dola, znači že dale preč, druze te vostanu skire v naše končine, činja dol v horni vužice, v srečni, v delni vužice, haj a nekoci to znaja, kofre su spakvane, dol kiva a dež še na leto niščo dojeli, abo došli, potom vulki, huk a tuk. A dež potom leta tvo, kajž planovane ne startuje, je dobra rada zvotohodna. Hajš tu može pomač. Snano sobodživača recepcije, haj taki kajž naš Kristof, oni rek nuje smuchare. Von ma s tema tamnim turistom ketro ruce a vuši pone dživa. Poskajme raz na dalši vurisk, štú drie tamle před ním stej.
1: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
2: Dobar džen, najú leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozži, a môj muž Torsten, tun tam, tun kýž ma češe z runováhu. Tun je si ve mese času, ve tej bare, tam prítku jedne pivo po druhým skázal a v úsled netko vidíče, što na dobiu ja činč. Prosu, pomáče mi.
1: Mni čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
2: Hej, hej, to je kúša raz te samsne, když je von vopite, potom von ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mol?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovač. Najprv by von dobel přestač ščokač.
0: Nejdželo, pojednačiš, neskom ščetujš, sapske rozbosa svičič, dež vusvame prozninsku smucharu, cilinu, luštnu a čerstvu.

0: István Kobila ze serbskim regionom gesche won samtisch stvorju. Text, melodia, solist, šitko István Kobila, zleta, dvajte sac a jazzač. Dženca šak je mezenarodne džen, regi, hučbe a tomu vinuje so potom za hodžinu s man hiduška. Netko pak je čas za naše povestče, je na po osmich.
1: Serbski rozvoz. Povestče. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Na wodu Slepjanskiej Wyższej Szkole Jana Rearia nie oczekuje żadne służbno-prawniskie z Czechii. To w obkruci czara kultusu minister Konrad Klemens na napraszwanie MDR. Reowie prawie jedną, tak minister Jakubu znaty z obuchu na szuli 15-letnym w projekcie eksternych pornografijskie fota pokazane, gdyż są za szulorju pod 16-letami zakazane. Niekocy starsi a lokalni politykari są się na to żadali, że ma sopad służbno-prawniscy w objednawacz. Dole Sakski Kultus kajš tež krajne zárad za šulu a kubvanie lásub po prúvaniu odpokazati. Mieščanská rada ve Vojarecach je na svojom čarošim posedženiu ze snadni väčšinu přirážku za cúzovu kompjútoru o muzei Cetkom Šmórneva. Přichod muzea je s tým dále vorožené. Kajš praj vyšší mieščanosta Torsten Rubance je netko zavožbova rada muzea prašana. Tež je možno s pomocou peněžných darov trebné sredky zviesť šmoc, môva mieščanská rada po letní přestavce tež vo ďalší podpere odvosovač. Muzei je hižo leta do na peněžné přirážky pokazané. V Zdžerje sú čara novú vukovanskú strážu otvorili. S tým je netko zastaranie v núzovom páče severné Budešina lepe zaručené. Potrichy to vonie gmeny Radvo, Vulka Dúbrava a Malešice. Vukovanská stráža je dvúrečne popísaná a je pfačiva nimale 2 milióna euro. Zdžerjanská stráža je prinja od cioch novotvárov v budeskym okresu, další miestní z tej plánovaný klitu v Zécach a 2028 na kromie Vojerec. V Hučbnej akademii Roda Koldec je 52 spevákov a spevárov prinie serbskej kultúrnej brigády od nedele do čarošej útore na kórum Lieve pobylo. Cidne dževachu intenzívne za oratóri Vulkotná voda spiera hučbníka Mirčina Veclicha. Je to druhé kórové Lievo v tutom šulským leče. Za nie je viednictvo brigády přidatné privátne spichvanské sredky organizovalo. Prá premiéra je za september v Budeskej Kronie a v Liberecu plánovaná. V niedešej vagonovni v Zorecu sú započali pancery produkovač. Pola brunienská koncerna KNDS dživa tu kvílu cista niedešich sebudživačerov firma Alstom. Oni tvária rúbe džile za pancery typa Boxer a Leopard 2, kajš tež pancerovanú kabínu za nakladná auta. Šéf koncerna Florian Hohn Marta Prajčera zo niedre Zorecí ničke miestno produkcie v Niemskej, ale zo biesnia nebyšlo. Hač do konc leta chceža tam 100 dalších niedešich sebudževačerov firma Alstom přistajíč. V starobie 88 let je začarovším v Radvorju Hanna Dejova rodžena Bornčec zemrela. Ona by poslednja žona celé radvorské osady, ktorá škodeše všedne v serbskej katolskej národnej drásče. Nebo Hanna Dejova bu v starý celnice rodžena. Dalokož znáte, kodži s tým ve Užice jenši ešte 6 ženu všedne v serbskej katolskej drásče. A to one bychu. Naše povestče, kiš namakače dále na naše internetové strone a rune tak v naše dámotní app, kiš rika MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine sa přeco zasoraz takhle aj kapoce, pravý dešť, to hišče neje. Vosnače stupňu máme čaja šere mročne na nebiu. Cvý deň, dženca tute, aj douste šere mročele vúľa dáme, v biu dňa zmieme nevedra, tiež väčšie zlivky sú možné. Zdela duje tiež silný vecik a živé sleprote maximálne na 21 stupňu stupa.
0: Češa praja, ona so prší.
2: Prší.
0: A štyri sme drežané mes s voni boršťou a boršťovom so vopkat tvarských dživov dla kopy, tam trebače nekak 20 menšinu dlie.
1: Serbský rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Tuto má dženca Christian Klausen z Banšic Kukua.
2: Ľubipší posluchaki, ľubipší posluchajo. Nydom slyšiče povieste. Zoniče novosče z blízka a daloka. Dostaneče informácie vo politice v Nímskej a druhých krajach. Zavieste bude tiež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvieče na škára. Nímale cuchriec. Vojna po vojne sa viedže. Bohuže pak sa vokomikne vo viele viace vojnou započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocný. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mier a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krásna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hýča. Zabuch vodoval, čiž so kčiúča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť rečal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Tole praje Christian Klausen z Banšic Kukua v nadavku tamnišie farskeje vikarie. A tuto jeho a tež dalše nabožné slova a nabožné uslovania namakače tež v internete a v našej app MDA Serbia.

0: A tak leponečim kiwa dowol, prost nine, hač pieši s kolesom, busom, autom, abo s nám šetola ze sleta dvom popuču. Zabešte mače vaše plány z najmenšažno hotové a my tež sme menujúce dupkone z počátky vulkých prostnín tak rec prostnínske veselo za vúši spriotovali. Svúchoru, kotra skutkuje nimale kajš live z letanišča, tam, kdež dživa menujúce vône rek, Kristof při recepci. A von ma s tými a tamnými turistami kietro rúce a vúši pône dživa poskajm raz na další vúrysk, študre netko tam před ním ste.
1: Příchodne, prosím. Kak môžu vám pomáč?
2: Ale poskajno. Tom let na kupu Ibiza. A tu nie vopročeš morne, ne?
1: Vokamik. Ja to prúju. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? No, ale ja teda dobil tola júce připonju. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara že. Vopravdže. Vaš let je šmone, ne? A co náruna tu nesti, ale příchodne let bude po plane júce poponju.
2: Júce poponju, hakle.
1: Hej, tak tu sti.
0: A jaka ta cova vietka dále ponže, buďče čipni. Čiž kvôli nás vyšiče nedelu, krotko pojednačiš, neskomšče, sapske rozvoz zasviečič, dež vúsovame prostninskú svúchoru, lošnú a častu za cov svojbu.

0: Jeden des naših svernych słuchariów, kiedy nam prawo do nie liczby a litry dej szczapsi ze wima dżęca swoje narodnina jasmym nudom po swoje dalej czytać.
1: Przejemy z Bożą.
0: Panšicach kukuje po takim svetši bošči vočak dženca svoje kulovate 60. narodnine. Tvojim narodninam šejeme či vele zboža a vo sebe krutu strotu. Vostajn přeco taki vesove a pomocljive nechče stajne spokojnost převoča. Ač runeš so přes kuždu kapku dešča veseliš a ju tež dokumentuješ, dženca na narodninskim dňu mjue za tebe svunčko svečič. Utrobne gratuluja tvoja luba Bernada, tvoje džiči Eva, Toni a Uta, nučk Janoš a přichodna mač Monika Rytšerjova.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranije. Na vodu Slepjanskeje vyššeje šule Jana Reorja nevočakuja žane službno-pravniske z Čehi. To obkruči čera kultusový minister Konrad Klemens na naprašvanie MDR. Reor by je pravie jednou, tak minister, jako bu znate, zo buchu na šuli 15-letne ve projekte externich pornografiske fota pokazane, kiž sú za šulorio pod 16-letami zakazane. Nekoci starši a lokálni politikario sú se na to žádali, zo masopad službno-pravnisce vobjednavač. Dole sakski kultus kajštež krajne zariat za šulu a kubvanie lázub po prúvaniu odpokazati. Mieščanská rada ve Vojerecach je na svojom čarovším posedženiu ze snadne väčšinu přirážku za cúzové kompjútorové muzeje Cetkom Šmórneva. Přichod muzeja je s tým dále vorožené. Kajž praj vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. je netko založbová rada muzeja prašana. Když je možnosť pomocou peněžných darov trebné sredky zviesť, moc môva mieščanská rada po letnej přestavce tiež vo ďalšej podpere odvosovač. Muzej je jižo leta dlho na peněžné přirážky pokazané. V Zdžerje sú čera novú vukovanskú strážu otvorili. S tým je netko zastaranie v núzovom páče semelne budešina lepie zaručené. Potrichy to vonie gmene Radvo, Vulka Dubrava a Malešece. Vukovanská stráža je dôrečne popísaná a je plačívaný malé 2 milióna euro. Zdžerjanská stráža je prinja od cioch novotvárov v budeským okresu, ďalšie miestní z tej plánovaní klietu v Zejcach a 2028 na komie Vojarec. V niedešej vagonovni v Zorelcu sú započali pancery produkovač. Pola brunienského koncerna KNDS dživa tu kvílu cista niedešej sobudžovačariu Alstom. Oni tvária hrúbe džile za pancery typa Boxer a Leopard 2, kajštež pancerovanú kabínu za nakladné auta. Šéf koncerna Florian Hohn vartal prajčera, zo niedre Zorelc jeničke miestno produkcie v Niemske, ale zo bez neho nevyšlo. Hač do konc leta chceta tam 100 ďalších niedešich subudžovačerio firmy Alstom Šistajíč. V Hučbnej akademii Roda Koldic je 52 spievaku a spievariu prinie serbskej kultúrnej brigáde od nedele do čarošie vútore na kôru mlieve pobylo. Cidne dživachu intenzívne za oratóri Vulkotná voda spiera Hučbnika Mirčina Veclicha. Je to druhé kôru vlievo v tutom šulskym leče. Za nie je viednictvo brigáde přinatné privátne spiechvanské sredky organizovalo. Prapremiera je za september v Budeskej Kronie a v Liborecu plánovaná. V starobie 88 let je začarovším v Radvorju Hanna Dejová rodžena Bohončec zemrila. Ona by poslednia žona cilvie radvorské osady, kotra škodeše šedne v serbskej katolskej národnej drastče. Nebo Hanna Dejová bu v starej cilnici rodžena. Dalokož znate, koči s tým ve Užice jenšišče 6 žonu šedne v serbskej katolskej drastče. A to vone bichu. Naše povestče, kiš namakače dále na našej internetuje strone a v našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slebro pokaza v Budešinje, džiad na če stopňu a je takhle aj trošku kúravajte mutne tež. A vula dáme šerem ročile na libiu, skotri so ježo s blakami tež pola vás na no miholi abo deščuje. To s tým ročile nás dženca cildým převoča v biu dňa zmieme nevedrá tež väčšie zlivky sú možné. Zdeladuje tež silný vecik v biu dňa a žive slebro. Te zalize na maximálne 21 stopňu dženca.
2: Aj bokom mikne ničo, žane vopkádne pokyve nimamoj, tož přijmoj. Dobro jezbo do džencnišeje srede, 4 po napođu večich.
0: Serbski rozvoz.

0: Царське шуйське товариство жива тухлю на нових матеріалях за жішуня аготи, то є проєкт СОБУ, проєкт обшіміючі пасовства, пейш СОБУ на дырда койство укнення рецы, цин СОБУ а угытуй СОБУ активне обшіміша, зі СОБУ а уживай вєле ракост праксе близьких матеріалю. Іщі пак мусуша счапне біш, весем нашча angažirovaných sobustatkujúcich živatúchulú ešte na tom digitálnym projekte v okognúšu přespytujú webstronu na jej funkcionálnosť, nové materiálie se zestajajú a obživajú. Projekt naviedujú Mila Zachariasová, paražovárka za Vítaj vedkubárky a vedkubáriu.
1: Materiál gerží sa za šiknúch, kenčkše užívaš sersku rec v šakých situáciách a treba ju za to nareženje s sjatnurmi, obrotami abo sadami. Za vedkubvarje a vedkubvarki v žišunjach abo hotach. Teke jo možno za zajmovanych staješo. Kaž projekt buž obšístupne, pen možo šo šikno po žicenju downloadovaš. Peru cenja su tak přigetovane, až mogu se net uživaš v prakse. Namakajoš tam viele impulzu, například čojenka, spíve a gronka. Vesebna lepšina projekta jsou zukové nakrávania. Povedané texty, gronka a spíve, kde je byš příklad a také pomoc.
0: 8. oktobra de šo gotovy byš a webstrona se zjavnosti prezentirováš ulicu Zachariasová.
1: My pobytujeme pen nepevej přednost k veselském internáže a pešče v Žišuní vila kontabund skonijošo, kak mržašo ten webok uživaš, sam uprobirovaš a aktivně teke sobu ceniš. Vítane su vedkubvarje, staješe a druge zajmce.
0: www.sobu.info jo link k webstronje ved oktobra namakajošo tampen material za aktivne navožovanje dolnosarske rece v Žišuniach, hortach abo doma. S vetvarenim přistupa za zájemcu neopake dávnoští Kölns také pezdi ešte dále živajú na projekte a užívajú dalšný materiál.

0: Před 3 letami su zachopili s recnym projektom Zoria Češi korelsiosem jacem zakońcu. V septembrie uknu južo nuo obželnica obželniki ve stvrtom leše zase intenzívne serski. Kako bužo se projekt dalej uvijaš, a vesebne maven viste financielne přichod? To jo se pšašal mý kolega Gregor Klim.
1: Ve Zoriach vedešne svieše koniec svojego češiego letnika.
2: Ja som videl vysebne, v tých sledných mesiacach sú šikné dopriedka prišli a to je tak riedne, tie ľudia vidieť, až oni to napravdu priedajú. A to ja si myslím, až to má pen zmysl, až napravdu prídu ľudia ven, ako mygu priedať.
1: Všetci nás viešiš. Recent trener Peč Šežinský a jeho kolegovky a kolegy gledajú pak južo, kak Zoria dali uviaš.
2: Dajú všaké ideje, najprv chceme ešte ten niečo stvrty a piety letník převiaš tak, ako sme do tých miest převiadli všetci, ale dajú všaké druhé ideje. Snaž by mi gali opýtať jeden druhý cas za te Zoriaky, alebo napríklad ve zelenom casu, nekak Teilzeit, ja neviem, napríklad 20 štúndov ob týždeň, alebo 15.
1: Sersko uknúš po casu a nové cílové kubky dobyš, až do 2021 čižasča ma ten pilotový projekt cas o naskenínia zbieraš, ale nejo dávno šikno jasné.
2: Veď, že o te peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druga vec, kto dej to nosárstvo převzeš, alebo sme už o také přemysleli, jestli by mi gali samostatná serská institúcia, byš, alebo nic. To sú všechno ešte vetverione prašania.
1: Zoria sú kompletne financirované přes struktúrnu zmínu. Veni zvúšajú, kto gromadil 6 štolnoserským projektam, ako miasto drugim Dolnoserská kultúrna akadémia, alebo Seš Vúžica film. 19 miliónu euro dajú zviesk za nie, ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až o to veľa casa, Zemeli.
3: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
1: Kroni Dr. Lutz Laschewski Wetzerskiger Instituta. Joko Team wird Sachobjenka obgliedujo kakse Zoria uvijaju. Wenn viži positivne efekte projekta, kroni pak teka až serske institucije muss se pšašanje stajš kak dali, kak mežo se projekt pokojn zu spiechovanja opovaš.
3: Wer sollte es zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
1: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rozavošpil za serský ľud Jan Buda.
4: Bude to prvný vážny nadavk novie zaužboj rade. Ta legislatúra sa zachopí 2027. A južo tam budemo sa v klozúrach vienovať to s tým nadavkám a strategickým přemyslovaniam, kak s tým obchádame až jo financírovanské dogrono 2030. Ke konci a také tie struktúrne sredky za Braniborsku. To musí už len to byš dokúľa až 2019, alebo tak to je obče poži.
1: Koniec struktúrnych penis v Braniborskej padňo kromadu s koncom aktuálneho finansného dokrona za vožbe. Kaž gledaš, kak dvojko trajú penizne jadnania, majú sa také parlamentarijské pširaže za vožbe ve domovinie a vecerskýma radoma s tým skoro zaberaš, kak dali. Teoreticky je možné, až dostanú Braniborské Serbe ďalšie peniaze přes struktúrnu zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2030.
4: Also ja nebych to uzanknul, až přijdu přidatné peniaze, ale na druhým boce je veľmi vážne, až také máme strategiu interne. Kaž to ešte peniaze nepřijdu, kak vyžeme s tými originálnymi serbskými penizami raz kroniu, a to jo nučíkovne boje na každý pád, ale tie štajky boje sú treba, dokýž šúčo druže so také žarujo, to mežoboč so je treba plán B.
1: Plán B mieni, také skoňceš nekutár serbské projekte. Co sa ma spiehovaš, redujú smiernice za vožbe. Venich ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zoria.
4: Tu chvíľu sme si se serbskými ražišelemi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to v příšodže vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnoženský instrument, až jen projekt, kýž je jenož kultúrne, nemá tako šanzu, kýž jen projekt, kýž má také rič spiechovať se napravujem, so vnúči.
1: Vedkli dane vetogo, vestanio to pšašanie nosárstva. Хто пшёзео теке покоенцу структурных пенес за гронитосч за зорья. За вошпа жюце се спуштабну носарку, так будар. Актуальна носарка зорью а дальшних структурных проекту я домовинска жуба Дольна Ружица, респективне ее Домпро GmbH. Žiadna Frankosik po napšašanju RBB žiadno konkrétne vetegrono njama dla příhoda. A pokažo na rozgrona, ako majú se ešte jasť. Slidk ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo příhože, rýcne trénária Peč Šežinský a Franciska Albertova necenite sebe převele starosti.
2: Každo nebužo tak eš, ako jo šlo do tých miest, ja si myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi je také nekak by motivovalo dalej getować.
5: Jo, czas we togo przemyslują, ale pen mam nekak optimizm, albo doveru, aż to nekak dalej, że dokolaż ten projekt tak deje funkcjonuje, a ja si myslím, aż myżomy te pieniądze dawaje we togo przeznanić, aż to jo dobry projekt, a musi se dalej spechować.
0: Как угледа финансиене приход проекта Зорья, с тем шашаним я се забирал ме колега Григор Клим.

0: Jeden tydzień hyšći pönce zachopiju ferie, a z tym twarske žiwa na drogach šuži v našom usčevanskim obcerku. V Čupcu obnoviju v 13. julija přejezd přes město. Twarske žiwa traju nekotare mjasece, dajo krajny zavod za drogi kvistči. Kanale a rore maju se obnoviš a potom cewa krajna droga styri a styržasča, tak až mu se drogu dosponje zastajiš. Vesebnje nakvadne auta budu v casu obkranicovanju obvjedovane do smjera nova niva. A teke v Gowinku obnoviju tu centralnu vesnu drogu do smjera Gokojc, a to teke v 13. julija. Až do decembra muse se tam šoföre nastajiš na obkranicovanja a zastajanja drogi. Převod za pitnu vodu tam obnoviju a povjerh drogi. Peškarje a kolasovarje pak nadale přejdu. Český gosčins v Gowinku jo nadale ze smjera Gogolok dojšpiš. V přidúcem nalešu kšieteke chodniki a kolasovarske drogi v Gowinku obnoviš, až mogu ukniki tu novú cerkonu šulu okresa z Previa Nisa lepi dojšpiš.
1: Jadro.
0: 20 gradu a desčovate žinca okovo hožbuza. Hyšči až do víčego bužo mokše v dolne vúžice, víče pak juž zase šopve ze 6 a 20 gradami a požielu zase vece s vincom. Takú gorcotu ako gano pak neonepevi vodvížeš pitk podobne pri 3 a 20 gradach, ku koncoju týždňa zase sucho.

Jo, a nežli až přiobrašujeme sa aktuálnym témam, kde zazniš predná sarska štúcka s titulom Sepada. Dokuláš sa tak jaselíme, až se skoncne pada. Sarský repa stoj, se také jaselí, jomu totujo, kaž svoju dušu, dušujo, nam šeknem totujo.

0: Před 3 letami su zachopili s recnym projektom Zoria Češi korsiosem jacem zakońcu. V septembrie uknu južo nuo obželnica obželniki v stvrtom leše zase intenzívne serski. Kak bužo se projekt dalej uvijaš, a vesebne maven viste financielne přichod? To jo se přašal mý kolega Gregor Klim.
1: Ve Zoriach vedešne svieše koniec svojego češiego letnika.
2: Ja som videl vysebne v tých sledných mesiacach sú šikné do priedka prišli a to je tak riedne, tie ľudia vidieť, až oni to napravdu prijedajú. A to ja si myslím, až to má pen zmysl, až napravdu prídu ľudia ven, ako mygu prijedať.
1: Všetci nás viešiš. Recent trener Peč Šežinský a jeho kolegovky a kolegy gledajú pak južo, kak Zoria dali uviaš.
2: Dajú všaké ideje, najprv som ešte ten niečo stvrtý a piety letník prijaš tak, ako sme do tých miest prijadli všetci, ale dajú všaké druhé ideje. Snaž by mi gali opýtať jeden druhý cas za te Zoriaky, alebo napríklad ve zelenom casu, nekak Teilzeit, ja neviem, napríklad 20 štúndov obtyžne, alebo 15.
1: Serskú uknúš po casu a nové cílové kúbky dobyš, až do 2021 čijasča ma ten pilotový projekt CAS o naskenilňa zbieraš, ale nejo dávno šikno jasne.
2: Veď, že o te peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druga vec, kto dej to nosárstvo přijúzeš, abo sme už o také přemysleli, že by mi gali samostatná serská institúcia, byš, abo nic. To sú šikno ešte vetverione prašania.
1: Zoria sú kompletne financirované přes struktúrnu zmenu. Veni slúšajú k dogromade 6 štolnoserským projektam, ako mezi drugim Dolnoserská kultúrna akadémia abo Seš Vúžica film. 19 miliónov euro dajú zviesk za ne ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až je to veľa casa, Zemeli.
3: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
1: Kroni Dr. Lutz Laschewski Wetzerskiego Instituta. Joko Team wird Sachobjenka obgliedujo kakse Zoria uvijaju. Wenn wieži positivne Effekte projekta, kroni pak teka až serske institucie musse se pšašanje stajš kak dali, kak möža se projekt pokojn zu spiechovanja oprovaš.
3: Wer sollte es zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
1: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rozavošpil za serský ľud Jan Buda.
4: Bude to prvný vážny nadavk novie zaužboj rade. Ta legislatúra sa zachopí 2027. A južo tam budemo sa v klozúrach vienovať to s tým nadavkám a strategickým přemyslovaniam, kak s tým obchádame až jo financírovské dogrono 2030. Ke konci a také tie struktúrne sredky za Braniborsku. To musí južo niento byš dokúľaš 2020, alebo tak to je přepoží.
1: Koniec struktúrnych penis v Braniborskej padňo kromadu s koncom aktuálneho finansného dogrona za vožbe. Kaž gledaš, kak dôjko trajú penezne jadnania, majú sa také parlamentarické přiraže za vožbe ve domovinie a veciarskýma radoma s tým skoro zabieraš, kak dali. Teoreticky je možné, až dostanú Braniborské serve ďalšie peniaze přes struktúrnu zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2030.
4: Also ja nebych to uzanknul, až přijdu přidatné peniaze, ale na druhém boce je veľmi vážne, až také máme strategiu interne. Kaž to ešte peniaze nepřijdu, kak vyžeme se s tými originálnymi serbskými penězami raz kroniu, a to jo, nučíkovne boje na každý pád, ale ty štajky boje sú treba. Dokud šučo druže so také žarujo, to mežoboč, so je treba plán B.
1: Plán B mieni, také skoňceš nekutár serbské projekte. Co sa ma spiehovaš, redujú smernice za vožbe. Venich ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zoria.
4: Duchilu sme si se serbskými ražišelimi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to ty přišelže vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnoženský instrument, až jeden projekt, když je jenož kulturné, nemá tako šanzu, kajž jeden projekt, když má také rič spěchovace napravljen, sobunučí.
1: Vedgledané vetogo, vestanio to přašanie nosarstva. Хто пшёзео теке покоенцу структурных пенес за гронитосч за зорья. За вошпа жюцы се спуштабну носарку, так будар. Актуальна носарка зорью а дальшных структурных проекту я домовинска жуба Дольна Ружица, респективне ее Домпро GmbH. Žiadna Frankosvik po napšašanju RBB žiadno konkrétne vetegrono njama dla příhoda. A pokažo na rozgrona, ako majú se ešte viasť. Sledk ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo příhože, rečne trénaria Peč Šežinský a Franciska Albertova necenite sebe pševele starosti.
2: Každo nebužo tak eš, ako jo šlo do tých miest, pen ja se myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi je také nekak by motivirovalo dalej getovať.
5: Jo, zase v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimizm alebo doveru, až to nekak dalejo, dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo a ja si myslím, až mežome te pieniese dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt a musí se dalej spechovať.
0: Как угледа финансиене приход проекта Зориа, с тем шашаним я се забирал мой коллега Григор Клим.

Vodenius susets de va buja vice plana stograno, lausetia de buja dalsna tema vesebne serski projekt stitelom meja vecio ako juapjom, při mikrofonie buja za vas Gregor Klim, ja se z vami učobne rozognujom, ja som Anja Kochoj-Čvarcova, meša spetobne vedpudňom a vedrchninski jacor.